0: Viktor z Force.
1: Čau, tady je Viktor Force, kde kromě koncertů děláme i stand-upy, a to nejenom velká jména v kongresáku, jako bude třeba Jimmy Carr. A do Prahy teď míří dva vtipní lidé, které by bylo škoda minout. Vůbec poprvé tady vystoupí Matteo Lane, americký stand-up komik, který je skvělý nejenom tím, jak dokáže napodobovat Lisu Minnelli. Má nové vlasy z Turecka i historky z Oprah Winfrey, tak si nenechejte tohle všechno ujít. Vystoupí v divadle Broadway 25. září. No a pokud je vám bližší Island než Švitko, tak si dejte návrat skvělého Ariho Eldjarna. Navíc už dneska, prosím vás, v divadle U hasičů. Ari je sebevědomý, ale nikdy se nepovyšuje, jak to rádi dělají některé star z tohohle žánru. Stand-up svěží jako islandský vzduch, takže večer se uvidíme v divadle U hasičů.
2: Kulturní servis.

Het was Sufjan Stevens, Utah Devices. A tohle už je syrský rapper Bu Kulthum, track s názvem Ma'akaf s hostující palestinsko-jordánskou zpěvačkou Zeyne.